Dobrý večer, dobrý večer, ja Lem FM z tej strany Severian Kosovský. Krásne vás všetkých vítam kolo sluchania toj dnešnej našej audícii. No i nadejúša, že budete so mnou, bo to večer z Radiom Lem FM. Dnes máme už četver 14. den mája. Toto audíciu počujete tradicíjni, tu sa nič nezmínia do 21.30. Takže zaprášam, začnime.

šandáre, prukľáti. Znali nevéškom naňáty, že bylým snúči guľáty, staroste dívku cilováty.